0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beaty.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocko Hunt je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a motivaci, a jeho hudba si rychle získala fanoušky nejen v Itálii, ale i po celém světě. Jeho talent a charisma z něj dělají jednoho z nejzajímavějších umělců současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň

0: Radio Metropole uvádí podcast Tomáše Nezmeškala.
1: Jsou to už 2 roky, co vás pod hlavičkou ambulance aktivního zdraví motivujeme ke změně životního stylu. V tomto studiu jsme si s mými kolegyněmi a kolegy povídali o důležitosti vyvážené stravy, zdravém pohybu a spánku, ale také o civilizačních chorobách, jako jsou diabetes, hypertenze nebo obezita. Letošní, tedy 3. série ambulance aktivního zdraví bude patřit vám. Dejte nám vědět, jaká témata vás zajímají, v kterých oblastech se chcete posunout, nebo už jste díky našemu pořadu našli motivaci ke změně? Vaše náměty a příběhy s radostí zpracujeme.

0: profesor Roman Havlík.
1: Dnešní téma jste si vybrali sami. Mezi vašimi náměty se vyskytoval syndrom vyhoření jako nejčastější. Podrážděnost, pocity neschopnosti, ztráta motivace k výkonu, vyčerpání. Kdy se jedná o příznaky spojené s dlouhodobou únavou a kdy už je na místě hovořit o syndromu vyhoření? Mým prvním hostem je psychoterapeut a odborník na psychosomatiku pan doktor Michal Kryl.

0: Si setkáváš se s tímto onemocnění nebo s tímto syndromem? Mm-hmm.
1: Tak jednak na pracovišti klinickém, které jsme založili při teologické fakultě, tak už začínají přicházet s těmito potížemi lidé nebo pacienti a jednak i v mé privátní praxi. A typické je pro ně, že přichází s příznaky. A těm příznakům nerozumějí. S čím souvisí, se neumí dát do pořádku. Takže potom tou systematickou terapii k tomu dojdeme, že třeba se nadměrně přetěžují a nemají život v rovnováze. Takže to je nejčastější příběh.
0: Čili je to relativně častá diagnóza nebo syndrom?
1: V dnešní době rozhodně.
0: A já bych si dovolil přivítat také dnešního druhého hosta, který je primář z psychiatrické kliniky naší nemocnice, pan doktor Aleš Grambal. Aleši, já tě vítám, taktéž po druhé v našem pořadu. A obdobná otázka jako na Michala, jak ty vnímáš aktuálnost a závažnost syndromu vyhoření?
2: Jako aktuální je rozhodně, ale není to nic nového, je to vlastně něco, co už známe desítky let a v poslední době tomu věnujeme víc pozornosti. Pravděpodobně i narůstá ten výskyt. Co se týká závažnosti, tak to já teda vnímám opravdu jako závažný problém, protože to má dopad na celou řadu, jako řekněme, oblastí. V prvé řadě na toho samotného člověka, který vlastně je utrápený, takže ta práce ho nebaví a vlastně může to vést za takovou celkovou vyčerpání. Pak to má samozřejmě dopad na ten kolektiv, protože řekněme, do určité míry je to i nakažlivé, ten jako pocit nebo to předávání si tady toho řekněme, té frustrace. A má to dopad samozřejmě taky na toho konkrétního pacienta v našem případě nebo na ty klienty, se kterými se pracuje. A v neposlední řadě to má dopad na celý ten systém, protože vlastně to stojí spoustu peněz, část řekněme, lidi, kteří to nezvládnou, řekněme, přijít včas, tak opouští třeba ty své pracovní pozice nebo řekněme zemí, kde vlastně je to už uznáno jako diagnóza, tak vlastně čerpají buď invalidní důchody dokonce, nebo je to právě nebo z povolání, to znamená tam závažné důsledky pro společnost potenciálně.
0: Dobře, já bych začal trošku tak od základu, ten pojem syndrom vyhoření, burnout nebo podobné, je známý, ale co to vlastně přesně je ten syndrom vyhoření, Michale?
1: Je to taková, můžeme si to představit jako kaskádu, jako fáze, kterými prochází člověk, který k němu má vlohy. A vlohy k němu bude ten, kdo má svoji práci velmi rád, kdo jí dokáže obětovat mnoho. Čili zpočátku to vychází, nebo vypadá to tak, že to je člověk, který má idealistické nadšení a pro tu práci je schopen neskutečných výkonů. Když se začnou projevovat první známky únavy, tak místo, aby zvolnil, tak přidá. A tím si vyčerpá energetické rezervy, čili přesune se do druhé fáze, která se nazývá vyčerpáním. A to vyčerpání se může projevovat nespavostí, která ten bludný kruh znovu umocňuje, protože je trvale unavený a navíc si neodpočine v noci. Takže často sahá po návykových látkách, lécích, alkoholu, drogách. A pokud ten stav běží dál, tak se to přesouvá do ošklivé fáze dehumanizace. To znamená odosobněného přístupu k těm, o které se má starat v pomáhací profesi a dokonce i k sobě samému, začíná sebou pohrdat a pochybovat o své profesionalitě a poslední finální fáze je proti všem, takhle se nazývá podle autorky, která tuto škálu vytvořila, Maslerové, a tato fáze už je rozvratem a totální ztrátou smyslu všeho. Už nejenom té práce, ale celkového smyslu života. A to je největší nebezpečí, protože tam ten přesun do depresivní symptomatiky i se sebevražednými riziky už hraje roli.
0: Ty jsi zmínil, že obrátí, řekněme, ty svoje potíže i vůči pacientům. A takže nějakým způsobem teďka vnímáme, že se bavíme o syndromu vyhoření ve zdravotnictví, ale já bych to ještě trošku znovu rozšířil, nebo se zeptal, kde on se vlastně vyskytuje, v který profesi je nejčastější a potom se můžeme vrátit ke zdravotnictví, ale jestli bych tě poprosil.
2: Typicky se vyskytuje samozřejmě ve zdravotnictví, ale vyskytuje se ve všech profesích, řekněme pomáhajících nebo obecně, kde pracujeme s lidma. Takže dá se říct, že vlastně veškeré pracovní činnosti, kde vlastně nějakým způsobem interagujeme s jinými lidmi, tak jsou potenciálně rizikové. A teď jsem zapomněl druhou část.
0: No, že vlastně se vyskytuje ve zdravotnictví asi nejčastěji a v zásadě, ale může to být i ve školství, prostě tam, kde je kontakt s lidmi v sociální oblasti, na úřadech.
1: Já můžu doplnit. i v soudnictví, pedagogové dobře znají, policisté, sociální pracovníci jsou velmi přetíženou skupinou nebo ohroženou tímto aspektem a bohužel se zjistilo, že i studenti, že přetížení třeba u mediků, přetížení v tom drillu, v tom studiu, vede dokonce k symptomům vyhoření už i u studentů, kteří ještě se samostatnými pacienty nepracují.
0: Pokud jsme se vrátili k tomu studiu, tak já si nevzpomínám, že bych se někdy o syndromu vyhoření učil. A tak bych se chtěl zeptat, od kdy je vlastně znám, od kdy je o něm takhle hovořeno, je vnímán. A je to vlastně diagnóza psychiatrická nebo nějaká, nebo je to pouze jenom popis nějakého stavu, který ještě u nás není zařazen? Aleši.
2: Jako desítky let jsou poprvé popsán. V současné době většina zemí světa nepovažuje za diagnózu. Jsou země, například Švédsko, kde už to je přímo jako diagnóza. To znamená, mezinárodní klasifikace zatím neřadí mezi onemocnění jako takové, ale ten soubor příznaků teď nějakým způsobem chce zkoumat a hledat jako právě způsoby, jak tomu předcházet, jak s tím zacházet, aby to bylo jak evidence-based, jako orientovaný ten. Takže nás čeká výzkum v téhle oblasti.
1: Naše klasifikace vede nebo má takzvané zbytkové kategorie typu Z a tam je obsaženo vyhoření, životní vyhoření, vyhaslost a je to faktor, který ovlivňuje život a zdravotní stav pacienta, čili kdo chce z lékařů, tak ho může zaškrtnout, tenhle ten kód je svým způsobem, jenom je ukrytý mimo všechny ostatní odbornosti.
0: A já bych teďka zůstal u toho zdravotnictví, no to asi bude obdobné ve všech profesích, ale je tam nějaký třeba predisponizující věk, nebo jsou ohroženější ženy nebo muži, nebo je to nějaká zdravotnická profese, která je ohroženější, jak šlo by k tomuto něco říct, nebo třeba nějaké osobnostní typy třeba, které k tomu víc inklinují? Kdo se přidáte, Michale,
1: tak já můžu začít třeba, tak můžu odzadu. Osobnostní dispozice k tomu hraje velikou roli. Jednak tendence se natchnout, čili lidé, kteří spíše na škále racionální typ, emoční typ, jsou na té emoční fázi, nebo v té emoční oblasti, více emotivní. Tam je totiž to nadšení a ten elán potřeba. To lidi úplně chladní, kalkulující nebo více racionální přece jenom nemají.
0: Čili větší optimista k tomu větší má blíže, což bych ani neřekl. Teda,
1: přesně tak. Nevyhoří, kdo nehořel, se říká. To je motto, který naprosto signifikantně ten symptom vlastně, nebo ten syndrom diagnostikuje. On se nám totiž rozpadá do různých kategorií, s kterými psychiatrie běžně zachází. Od neurastenie, kam patří únavový syndrom. Únava až vyčerpání jedním z charakteristických rysů syndromu vyhoření. No a nebo úzkostné poruchy, protože pacienti prožívají. Ti lidé prožívají úzkost, napětí, tenzi, nemohou spát, poruchy spánku. To je další psychiatrická kategorie a nedej bože i ta deprese, depresivní fáze, která už je vyústěním toho syndromu.
0: A jak odhadujete, jaké procento zdravotníků je v dnešní době postiženo tímto syndromem?
2: Jsou různé data, ale řekněme jako v kategorii 2-3% se pohybují ty odhady. Já jsem ještě napadal, jsem chtěl doplnit vlastně, co se týká těch osobnostních nějakých dispozic, tak vlastně z hlediska toho terapeutického, tak vnímáme jako důležitý zase nějaké takzvané dětské emoční potřeby, to znamená, jak ten člověk byl jako v dětství vedený, prostě vychovávaný, to znamená zjednodušeně i to zdravotnictví přitahuje nějaké, řekněme, kategorie osobnostních rysů, typu, kteří chtějí pomáhat, pomáhají. Někde očekávají, že se jim to bude dařit vlastně a část toho zklamání vlastně se pak promítne do toho vyhoření, že ty věci nejsou tak, jak jsem chtěl. A ta práce, dokud se naplňuje naše emoční potřeby, tak jsme řekněme v rovnováze a nevšimneme si, jak říká pan doktor, pak třeba toho plynulého přechodu do toho stavu, když vlastně nemůžeme a ještě víc přidáme a pak tímto prohlubujeme ten proces. Takže souvisí to.
1: Doplnit pana primáře, že to tak z kategorii posttraumatického stresu, protože vždycky je nutná určitá doba, než se to rozběhne ten syndrom, takže to docela dobře líčuje z kategorií posttraumatické stresové poruchy a tedy u těch osobností hraje velkou roli takzvaný copingový mechanismus, čili to, co je nám dáno, jak zacházíme se stresem. Lidé, kteří hůře se vyrovnávají se stresem, tak jsou zase ohroženější skupinou.
0: Jak se pozná, že se někdo hůře vyrovnává se stresem?
1: No, selhává v těch situacích náročných. A to selhání může mít různou podobu. Buď to se vrší chyby, nebo tu zodpovědnost neunese a uniká k rychlému řešení, například návykovými látkami. Může se rozpít, může být závislý na benzodiazepinech, čili v těchto podobách nejčastěji.
0: Je každé vyhoření už jakoby syndrom vyhoření, je to už tak závažné, nebo jsou nějaké, řekl, normální fáze, že někdo někdy je bez šťávy, depresivní, nic ho nebaví, ale že to patří k tomu, že zase se to změní po nějaké době.
2: Tak se to dostáváme. Samozřejmě kolísání jakoby všech možných emocí je normální, jde o to, jak je to intenzivní, jak dlouhé. Takže pokud se těme, cítím vyhořele a mám volný víkend a zase se po víkendu cítím dobře, vrátím se do práce, tak je to v pořádku. Pokud ale nějakým způsobem se to dál prohlubuje, to nadšení, které bylo zpočátku, tak vyprchá, pak naopak cítím odpor, znechucení. Určitě těm lidem, kterým se s ním pomoct, tak to nemusí být nic dramatického. To může taková jako odtažitost, taková jako formálnost v tom projevu, která vlastně vypadá možná někdy jako profesionalita, což je takové matoucí a pro spoustu lidí to vlastně už je zraňující. To znamená, pokud já jsem jako na straně pacienta, tak potřebuji nějaký lidský přístup, nějakou laskavost. A toto už třeba je takový drobný signál, kde vlastně ten člověk, kde ho není schopen. Vlastně to vlastně tak, jak nějakým způsobem to bere mechanicky tu činnost a není vlastně v kontaktu s tím druhým. A to už vlastně takový první známka nebo jemnější známka, třeba, kterou nemusíme zachytit, že se něco děje, že takový to jako taková ta laskavost a takový ta jako srdečnost vlastně zmizí z toho kontaktu.
0: Jak to popisuješ, tak to je úplně jednoznačné. I Michal, jak tady říkal, ty příznaky bohaté vedoucí až depresi a ke všem možným psychickým komplikovanějším diagnózám. Přesto všechno ten člověk si toho asi nemusí být vědom. A jak to pozná sám na sobě, nad čím by se měl zamyslet, jestli není vyhořelý. Protože moje zkušenost je, že většinou každý sebe čte trošku jinak, než ho čte to okolí.
1: No, trvá to určitou fázi, určitou dobu. Většinu lidí dovede k odborníkovi až symptomatika těžká. Když už jsou úplně vyčerpaní a bolí je celé tělo, můžou být.
0: Až ta třetí, čtvrtá fáze.
1: Trávicí potíže, bolesti hlavy, bolesti ve svalech, unavené nohy. Ráno se nedá vstát vlastně do té práce. Čili to je ta fáze už to úplného zhroucení, když ten člověk opravdu do té práce nevstane. Čili tady se to úplně překrývá s tím syndromem chronické únavy potom. Takže už jenom připomínka té práce mu udělá špatně. Mm-hmm. Už jako se to v něm obrací do té dysforie, do té emoční nepohody. No a tak často je to živná půda pro rozvoj psychosomatických poruch.
0: A jak, já jsem tady se ptal, jak to je četné u nás, ty říkal 10-20%, že dneska je. Ve světě to je stejné, nebo jsme na tom hůř, jsme na tom lépe?
2: Je to obdobné, v některých zemích data chybí a ta metodika není úplně jednotná, takže není úplně jednoduché to srovnávat, ale vypadá to, že to je podobný. To je jedna věc. Ještě napadá jedna taková poznámka, která mám potřebu teď říct, že čemu taky může jako vadit, nebo respektive bránit ta diagnostika, že člověk prostě nechce jakoby, být vyhořelý, nechce, jakoby, že může být s pocitem selhání spojený. To znamená taková jako normalizace toho, že vlastně pokud pomáhám a neskoriguju se v tom, tak vlastně je pochopitelný, že časem se vyčerpám a není to něco, za sobě se člověk měl stýdět, ale měl by to začít jako řešit i s nějakou laskavostí k sobě. Takže to je něco, co brání tomu taky přijít, protože to můžeme fakt vnímat jako selhání. A to brání vlastně i té diagnostice, i té včasné pomoci.
0: A když už někdo přijde a opravdu řekne, že vnímá, že se mění, že je bez energie, bez emocí, má nechuť k té práci, vybouchává nebo vyjíždí na kolegy a na pacienty, a jak se to zobjektivizuje, jak se zdiagnostikuje ten syndrom vyhoření?
1: Tak pokud už přijde k nám, tedy přeskočili jsme trošku toho, že si toho všimne třeba vedoucí toho pracoviště, tam by měla být pozornost vůči tomu nasměrovaná preventivně.
0: A co by měl udělat ten vedoucí,
1: to
0: všimne?
1: Měl by to trošku sledovat ten tým. Zejména pokud jsou na pracovišti, který je s vysokým rizikem vyhoření, jako je celá intenzivní medicína, nebo paliativní medicína, nebo geriatrie, nebo psychiatrie, kde ta návratnost a uspokojení z práce je někdy trošku v ozovkách nebo kolísavá. Takže tam ten preventivní zásah může být ze strany zaměstnavatele užitečný. A ten člověk, pokud už přijde v této fázi, no tak leckdy nezbývá, než doplnit tu psychoterapii, jak o ní mluví pan primář už, tak doplnit medikací. Naší medikací, nenávykovou medikací, aby se vyspal, aby se emočně vyladil, čili antidepresiva třeba tohoto typu moderního máme k dispozici. Ale vždy ruku v ruce s psychoterapií. Čili s odkrýváním té souvislosti, aby ji našel, zahlédl, pochopil a vést ho ke změně, což je to nejtěžší. Ten nejtěžší praktický krok je, že musí udělat nějakou změnu. Takhle už to dál nejde.
0: Rozuměl jsem správně, že to léčí psychiatr, psychoterapeut. V zásadě to jsou dvě dominantní odbornosti.
1: Které se prolínají navzájem. Řada psychiatrů je psychoterapeuty.
0: Ale oni ho léčí tak, že buď tlumí trošku nějaké příznaky, aby ho vyrovnali, ale ta léčba je udělat změnu v životě.
1: Ten cíl té terapie je udělat nějakou změnu, která...
0: A k tomu se musí rozhodnout ten člověk sám.
1: Můžeme mu v tom pomoci, a aby se mu to ukázal, ten obraz jeho života. Já někdy používám příměr s tou trojnožkou, s tou stoličkou o třech nohách. Když ta jedna noha je silná, vyvinutá, ta pracovní, no tak ta stolička je nestabilní, když ty ostatní dvě, tedy volnočas, aktivity, které nesouvisí s pracovní činností, a blízké vztahy, pevné, dobré, zázemí, no tak když nejsou zhruba na stejno, tak vždycky to sezení bude nepohodlný, protože budeme z té stoličky padat.
0: Čili ta změna neznamená, že musí nezbytně změnit svoje pracovní místo nebo svou pracovní pozici, ale může udělat i změnu v těch dalších dvou
1: oblastech života.
0: Tak.
1: No, ale to někdy vede k tomu, že bude muset zkrátit čas na práci. To jinak se to tam nevejde.
0: A nebo je potřeba i změnit pracovní pozici, aby to bylo úspěšné.
1: Důležité je změnit pracovní pozici.
2: Určitě taky ta možnost. Napadá mi ještě co z hlediska toho terapeutického, že ten člověk může mít některé nedostatečně rozvinuté, řekněme, dovednosti sociální. Takže tak u příkladu asertivita v takovém tom jako hlubším kontextu. Znamená, že jdeme tomu v té práci ho někdo jakoby přitěžuje, ale on se přitěžuje někde sám třeba, jo? Že na sebe stahuje nějakou práci, neumí odmítat, neumí si jakoby v tom kolektivu najít své místo. Takže ta terapie může být i o tom, samozřejmě, jak nějak zharmonizovat sám sebe vůči tomu kolektivu. Takže nemusím ani měnit třeba nikdy práci, ale jak si to tam nastavit, vyjednat, což může být hodně těžký pro toho člověka, tady toto změnit.
0: A jaká je úspěšnost léčby? Když už někdo se odhodlá, že je unaven, že je vyhořelý, navštíví odbornou pomoc, navštíví vás, jak vy vnímáte, jak rychle lze dosáhnout změny úspěchu a v jakým procentu je to úspěšné?
1: Psychoterapii se držím kréda nespěchat. Psychoterapie je proces zastavení a rozhlédnutí se po životě. Čili tento typ pacientů přichází ze zakázkou rychle něco změnit, aby se mi ulevilo, a od toho je potřeba je trošku vzdálit. Protože tam právě jde o to, o tu trpělivost, o to zastavení a prohlédnutí si toho života, takže je těžké vyjádřit procentuálně, kolik z nich. No, pokud se podaří jim z té netrpělivosti do toho módu z relaxací, kterou můžou i cvičit samozřejmě s dechovými technikami, jogou a tak dále, no tak je tam šance.
0: Doplnil bys to nějak, máš?
2: To podobně. Je problém v tom, tak jako u jiných potíží, že pokud se nám uleví, tak máme tendenci dělat ty věci stejně. To znamená, tam je riziko, když se chce, jako, vlastně se posune kousíček, už mají docela dobře, tak slovne zpátky. A to ten terapeut někdy těžko může zastavit, protože to vlastně něco mu to dává tomu člověku, že vlastně nějaký zisk z toho má, řekne emočně minimálně, že třeba takhle hodně pracuje, cítí se třeba hodnotný nebo cítí přijetí na tom pracovišti, no, nějakým způsobem, takže to je v nějaké rovnováze. A když vezmeme nějakou část, řekneme, ať něco změní a nedoplní to někde nějak jinak, tak vlastně zase v nerovnováze, takže ho to může jako pochopitelně vracet zpátky k tomu původnímu způsobu chování, což má hluboké důvody a těžko se to někdy mění jenom racionálně, je to vlastně taková, jako tak říká pan doktor, taková jako pomalá práce emoční a někdo prostě s ní uteče, takže nebo jí záda cvičím, nebo jí necvičím, tak podobně tady vlastně se cítím dobře, tak už tu změnu tak jako nevnímám jako tak zásadní. No.
1: Některý lidi ale pomůže, jestli můžu doplnit, pana primáře, takový odstup, že třeba i na dovolené, nebo v tom volnočasu najednou zahlednou tu svoji pracovní situaci jako zběsilou, jako šílenou a už nemůžou se tam vrátit. Takové případy vůbec nejsou zřídkavé. Čili může se stát, že podá výpověď ten člověk. Sám jsem zažil po semináři se zdravotními sestrami, že po celodenním semináři na téma burnout, kde si vyplnila ta sestřička ten dotazník, zjistila, že je silně vyhořela, tak druhý den volala zaměstnavateli, že končí. Čili až takhle to také někdy může dopadnout spontánně. Ani ten terapeut nemusí moc pracovat vlastně v tom.
0: A já bych možná ještě, přece jenom ta ambulance aktivního zdraví je spíš o prevenci, o posilování zdraví, než o řešení následků a hašení požáru, v tomto případě vyhoření. Tak bych se zeptal, jaká je prevence syndromu vyhoření. Aleši.
2: Teoreticky jednoduchá, prakticky je složitý to naplňovat, protože tak, jak víme, co se má, všichni to víme, víme, že to je nějak užitečný, tak je těžké někdy ty návyky udržet nebo něco změnit. To znamená, ten zdravý život, tak jak říká pan doktor, vlastně ta trojnožka rozná rozvíjet všechny tři části, které nás drží v rovnováze, protože ten syndrom vyhoření není tím prostředím, ale je to vlastně interakce prostředí, to znamená náročný prostředí pracovní, do toho nějaké naše osobní nastavení a pak nějaký, řekněme, kontext životní. To znamená, pokud mám partnera, o kterého se můžu opřít, pokud mám rodinu, funkční vztahy, koníčky, nejlépe nějakého jiného typu, než vlastně pokud pracujeme hlavou často, tak je třeba spíš hledat manuální, řekněme, odpočinek a podobně. Takže je to nějaká jako řekněme, hlídání si nějaké rovnováhy v tom životě a nesklouznutí, což je těžké právě, nesklouznutí k tomu, jako k tomu emočnímu, jakoby k takovému tomu lákavému jako pocitu, že vlastně něco si tím kompenzuju nechtíc, nebo nevědomě. To znamená, pokud třeba jsem potřeboval nějaké přijetí v té práci, zažívám, tak to může vlastně všechno vlastně překonat. I ty, když někde cítím, že to není v pořádku, tak něco mi tam pořád táhne emočně. Takže není to jednoduché preventivně si toho být vědom. Takže osobně jsem trošičku skeptický, ale pokud já si myslím, že na to třeba nějaká sebereflexe, nějaký vnitřní vlastně sebepoznání trošku, ať tomu rozumím, ale pokud bych to chtěl říct jako nějak manualizovaně, tak prostě hlídat si hranice a prostě chodit jako do práce jenom když mám, naopak nějak striktně si to ohraničit, což se lehce řekne, ale už se dělá. No, pohyb prostě a další věci.
1: Michale? Určitě ty hranice si střežit pevně tak, že si ten telefon vypnu a když jsem na dovolené, tak prostě budu nedostupný. A když to v tom kolektivu se stane normou, tak to pak budou uplatňovat všichni a ten kolektiv má šanci se tomu vyhnout.
0: A ta dnešní doba, kdy řekněme, že se v mimopracovní dobu odstříneš od práce, ale přece jenom ta záplava informací a ty technologie pořád nás nutí se rozptylovat, vnímat různé věci. To taky jistě přispívá k tomu syndromu vyhoření. Čili ono to není jenom se asi odříznout od práce, ale dostat se úplně do nějakého jiného módu.
1: To ale není pro každého. Pro někoho může být čerpání informací z jiné oblasti než pracovní odpočinkem. Mm-hmm. Čili on, když si pustí podcast úplně z jiného oboru, tak si může velmi ulevit a odpočinout. Čili nedával bych to takhle generalizovaně. Hlavně, ať je to něco jiného, co vůbec nesouvisí s pracovní oblastí, pokud se nechci vzdělávat. Když se vzdělávám, věnuju se pracovní oblasti. Ale i za tím vzděláváním bych měl umět zavřít dveře.
0: Takže souhlasili byste s tím, kdybych to zhrnul, co můžu udělat pro sebe sám jako prevence syndromu vyhoření je nemít jenom práci a nemít ji jakoby v majoritě, mít dostatečně silné i ty další dvě nohy, což jsou koníčky a nějaké sociální vazby, rodina a podobně.
1: Za mě ano.
0: Co by měl dělat zaměstnavatel, aby snížil četnost nebo rozvoj syndromu vyhoření?
2: Teda mě, tak zaměstnavatel by, z toho to se ví vlastně, že jsou nějaké, jako řekněme, mohl by přispět tomu, ať na tom pracovišti jsou nějaké zdravější, řekněme, vztahy. Pak, aby nějakým způsobem byl možný ty emoční, řekněme, prožitky, které tam jsou nutně s ním spjaté, s tou medicínou, aby nějakým způsobem, nebo jinými obory, aby nějak bezpečný prostředí nějakým způsobem ventilovat, nějak je rozumět, nějak je zpracovat. Tomu říkáme supervize. Tak, jak jsme diskutovali trošku mimo kamery, tak v sociálních službách je to povinnost, v medicíně vlastně pořád je to tak, jako vlastně není to vůbec běžné a přitom vlastně spousta vlastně zaměstnanců nebo lidí, kteří se snaží pomáhat tak, jak můžou maximálně, vlastně tak oni se té pomoci vlastně nemají moc jak dočkat. Takže zaměstnavatel by mohl takový, jako kdyby uvažoval do budoucna, snažit se podpořit tady všechny tyhle aktivity, které vlastně pomůžou zpracovat tu zátěž té práce a nějak zlepšit vztahy na tom pracovišti.
0: A my jsme taky mimo kamery diskutovali, že to zkusíme během tohoto roku zavést v nějakých rizikových profesích, aspoň pak to vyhodnotit a zhodnotit, jak je to přínosné a zda bychom v tom neměli dělat daleko víc. Mm-hmm. Mě ještě napadá, jestli třeba nějaký takový osobnostní dotazník, který by si mohl, kdo by chtěl vyplnit, by ho mohl nasměrovat k tomu, aby o tom začal vážně uvažovat, že něco má se svým životem dělat, nebo naopak, že by ho ubezpečil a uklidnil, že syndrom vyhoření se ho vůbec netýká. Existuje něco takového? Bylo by to taky třeba vhodná forma nabídnout zaměstnancům rizikových profesí, čili zdravotníkům?
1: Osobnostní dotazník je trošku hájemství psychologa klinického. Tam bych byl opatrný, tam asi bychom se nedočkali se vstřícností, ale indikátor vyhoření, takových dotazníků máme celou řadu, tak ano, v anonymizované podobně by mohl tomu šéfovi toho pracoviště ukázat, jak moc jsou jeho podřízení ohrožení tohleto jako nepříjemností nebo těžkou věcí. Takže měl ten manažer by měl mít oči otevřené a uši stejně tak, aby si všímal, zejména když je na pracovišti, který je ohroženo, intenzivní medicína, psychiatrie, neurologie, geriatrie, paliativní medicína, všude v těchto oborech to hrozí a měl by třeba taky ty zaměstnanci na těch pozicích točit, aby tam nebyli dlouhou dobu.
0: Ono z druhé strany i ten vedoucí zaměstnanec může být trošku vyhořelý a už nemusí mít takovou pozornost, postřeh a nebo energii něco měnit.
1: No, to by byla škoda. A měl by být proto školen. A je známá věc, to jsme ještě nezmínili s panem primářem, že pokud jsem součástkou nějakého soukolí, kde podléhám nějaké hierarchii, nějakému velení, nějakému zadávání úkolů, tak mám nakročeno k vyhoření mnohem víc, než když jsem sám svým pánem. Což zažívám třeba já ve své praxi privátní, kde já sám si ordinuju, kolik lidí vemu. A v současné době je obrovský nápor pacientů a musel jsem se opravdu naučit tvrdě asertivně odmítat. Čili to tady vnímám jako velký riziko pro sebe, kdybych se to nenaučil.
0: A já bych ještě, než přijdeme k otázkám diváků, protože vidím, že je tam plný monitor. Co děláš proti syndromu vyhoření Aleši ty? A potom se ptám Michale na to samé tebe.
2: V práci dělám věci, které mě, nebo mám možnost dělat věci, které mě baví, takže v tom se snažím rozvíjet. Mimo práci dělám věci, které jsme diskutovali taky, to znamená běžné věci, nedělám speciální, opravdu na zahradě, teď vedu děti v karate, občas se půjdu na motorce do práce, takže běžné věci, které, a když mám prostor, samozřejmě, tak se bavím, nebo snažím stýkat s lidmi, kteří mají úplně jiné témata a vlastně nějakým způsobem mimo moji práci, no.
0: A Michale, ty, co bys doporučil? Nebo jak to máš zařízeno ty, abys k tomu nerozpěl?
1: O tu pomyslnou trojnožku se starám. Volnočas naplňuji podobně jako pan primář. Říká, na té zahradě po mně žádná kytka nic nechce. Vlastně na mě nemluví, to už to je úleva, jako v mé profesi. A nebo zastřílet si na střelnici je krásná odreagovačka, protože tam člověk se soustředí jenom na ten terč a nic jiného neexistuje v tu chvíli. A rodina, spokojenost dětí a ze vztahu se ženou, přátelé, kteří nesouvisí s mým oborem. No a v práci to mám pestré, protože mě se střídá profese pedagoga, vlastně vědecko-výzkumního pracovníka a terapeuta, takže každý den trošku dělám něco jiného. Čili to jsme možná nezmínili, stereotyp je rovněž jako trošku kluský svah. Takže snažím se nemít stereotyp, každý den trošku něco jde.
0: Během pořadu nám ještě dorostl počet dotazů, tak já bych k tomu ještě přešel a začnu prvním. Dobrý den. Může syndrom vyhoření souviset s krizí středního věku, respektive jak tyto dva trable rozeznat? Přijde mi, že začátek je dost podobný. Děkuji, Anna. Kdo se ujmete? Anna, tak asi Aleš.
2: Tak můžu já. Vlastně může, ale nemusí, tak to je taková jako obecná odpověď. Jasně. A samozřejmě pátráme pak vlastně jako terapeuti, se vlastně, tak jak jsme diskutovali zase trošku mimo kamery, pátráme vlastně po tom příběhu, to znamená vlastně doptáváme se, ptáme se, jaký má vazby, co se děje a jak to souvisí, jak vlastně co si o tom říká všem. To znamená terapeuticky to rozeznat, jak si je podíl větší, menší, jak to souvisí, ale obecně je možné všechno.
1: Krize jsou dobré, protože nás zastaví. My jsme sice zhroucení, ale z krize, když se dostaneme, ať už s vlastní pomocí nebo pomocí někoho, tak nacházíme často novou kolej, nový život. Takže ať nezoufá.
0: Domníváte se na základě vašich zkušeností, že je větší pravděpodobnost výskytu syndromu vyhoření u temperamentního druhu melancholik, než například sangvinik? Ivana.
1: Každopádně ten typ, který je emočně s větším nasazením, což je sangvinik, oproti melancholikovi, má nakročeno především k té první fázi toho nekritického nadšení, toho idealismu. Takže tam ten sangvinik má víc té emoční živné půdy než melancholik. To bych si troufl říct asi.
0: Lze syndrom vyhoření a jeho léčbu aplikovat i pro krize ve vztazích či manželství? Děkuji za odpověď, Diana. Tak Aleši, si na řadě.
2: Z mého pohledu bych zase pátral vlastně nic nového. To znamená, vlastně, které emoční potřeby jsou tam nenaplněné, jaký to má prostě ty terapeuticky se víc zaměřuje v poslední době na smysl, na vlastní hodnoty životní. Zda jestli naplnil životní hodnoty nebo, a jak se tam cítím dobře. Pokud ne, tak bych hledal způsoby, jak vlastně naplnit ty svoje potřeby emoční a současný partnerovi. Takže jak to zharmonizovat, zlepšit. To znamená, principiálně je to podobný přístup aplikovaný řekněme na jiný okruh.
0: I když v tom pracovním prostředí jste volali hned po změně, tady jste ještě rezervovanější v tom, aby
1: tak to šlo. Je tam možnost přece v kraji, nebo když je to vážná situace krize, třeba partnerské, tak navštívit odborníka na párovou terapii, manželskou terapii, to může hodně pomoci. No, takže východisko tam je také. Ať už to nazýváme vyhořením nebo ne. Nebo
0: nicméně asi pokud někdo cítí, že něco nefunguje, jak by si představoval, tak je vhodné si udělat nějakou konzultaci nebo mít jiný vhled než ten svůj.
1: Proto to tam je.
2: Jo. Jinak ještě k tomu, proč jsem konzervativnější, protože možná v tomhle, protože jednak mám trošku pocit, že je to trošku něco jiného než práce, ty vztahy. A jednak máme tendenci nějakým způsobem vyhledávat podobné typy vztahu nebo podobným způsobem s ním zacházet. Takže často ten rozchod nebo odchod nemusí znamenat jako to, co od toho čekáme, a můžeme zopakovat vlastně ten svůj příběh.
1: Takže se často děje.
2: No.
0: Pojďme dál, to je opravdu hodně. Dobrý den, o syndromu vyhoření se hovoří zejména v oblasti profesního života, ale může zasáhnout i soukromou stránku, jako je mateřství, manželství, jsme o tom hovořili, a to ještě to mateřství, jestli může být někdo emočně vyhořelý z mateřství.
1: No tak může být přetížený z té angažovanosti citové vůči potomkovi. Je to stereotyp na té mateřské dovolené, je to pořád dokola, ten vývoj toho dítě, ten není tak znatelný, jako když někdo přijde za půl roku a vidí. Takže ta maminka musí obstarávat a to jí vyčerpává. Čili hlídal bych si volnočas, aspoň trošku nějakou možnost pro nádech, pro hovor s dospělými, s nemaminkami, s někým jiným, ať se trošku ta mysl uleví od té jednosti. Tady to vidím jako hodně, že to je vlastně takový stereotypní způsob.
0: No. Něco proti stereotypu tak. A hlavně vztahy, pestrost a tak dále.
2: V principu je to podobné, akorát jsem chtěl říct tomu, že Světová zdravotnická organizace nedoporučuje tenhle termín používat na mimo pracovní vyhoření. To znamená, syndrom vyhoření se má používat výhradně ve vztahu k pracovním činnostem, byť ten pocit nebo pocitově to může být stejný.
0: A tady je teďka otázka, zda lze syndrom vyhoření dostatečně dobře zvládnout bez odborné pomoci a jestli můžete tyto dva přístupy porovnat, myšleno asi se domnívám já, zda je to rovnocenné se s tím prát sám anebo vyhledat odbornou pomoc.
1: Do určité fáze si člověk ještě pomoci může v těch pokročilejších fázích 3 a 4, jak jsem ji jmenoval na začátku, už je to těžší. Čili pakliže člověk včas se zná, že to takhle dál nejde a změní něco v pracovním životě, tak proto může udělat hodně. Ale od určité fáze už je to těžší.
0: Co bys považoval za takový zlom, kdy už není pomoci sám a je potřeba si pomoci sám a je potřeba vyhledat odborníky?
1: Už třeba pokud sklouzne k návykovým látkám, tak to už je jako vážná věc. Nebo pokud jsou tam depresivní příznaky, pokud je tam chronická nespavost, tak to už jsou varovné signály, kdy je to těžké.
0: Si myslím, že je konkrétní odpověď, kterou si každý může převést na sebe. Dobrý den, měla jsem velmi těžké dětství i mládí jako týrané dítě. V podstatě šlo o přežití a nějak to zvládnout a utéci. Může to souviset teďka se syndromem vyhoření?
2: Jednoduše bych řekl, rozhodně může a pravděpodobně i souvisí.
0: Čiže pokud má teďka syndrom vyhoření, tak
2: ano,
0: je to...
2: Ano, to je jako typicky, jako to samo, když já jsem řekněme na složitý, nebo týraný jsem jako dítě, tak můžu mít tendenci pomáhat tím vlastně ten můj zápal, ta velká potřeba nějak ty věci jako na tom světě změnit může být velká, ale ta vlastně ta satisfakce nebývá, takže vlastně je to často takhle spojený. To znamená lidi pomáhající nebo v nějakých extrémních třeba situacích, jako vyloučených lokalitách třeba podobně, protože jsou často lidé, kteří měli jako hodně složitý dětství a je to způsob, jak se nějak s tím taky vyrovnat.
0: Čili souhlasili byste s tím, kdybych to zhrnul pro tazatelku, že to je i naprogramování vede k tomu,

0: člověk už jenom mechanicky vykonává tu práci, nebo už jenom pro peníze, už tam není žádná nadhodnota. A třetí fázi je nic nedělání. Opravdu už, že na něj není spoleh a že leckdy ten zaměstnavatel ho propouští. V takovým jako nešťastným stavu. Takže může být. Neříkám, že je, ale může být.
1: A co by měli udělat ti, co to u toho kolegy pozorují?
0: No, nějak s ním o tom začít mluvit, aby mu to pomohli zvědomit. On si toho nemusí úplně být vědom. Mm-hmm. První krok.
2: Já bych byl opatrný v tom, pokud jsem neodborník, tak můžu komunikovat způsobem, že ten druhý se může cítit kritizovaný a pak to nepomůže. Takže v tom je to asi by to někdo měl vědět a měl by se s někdo pobavit o tom laskavě, pokud možno, ať spíš, jo, není to jednoduchý, takhle bych to
0: zavřel. Nekritizujícím způsobem, no. Rozhodně, pro něj přijatelný. Mm-hmm.
1: Dobře. Dobrý den, prosím, jak si pomoci, když mám pocit, že začínají první příznaky. Jak se bránit, i když přes velkou únavu a vytížení mě stále práce baví? Takže cítí únavu asi, nespavost, ale práci baví a naplňuje. Tak co s tím?
0: No tak nešťastný krok by bylo, kdyby zvýšila pracovní tempo dotyčná. Takže určitě si to uvědomit a pokud už by to jenom trošku šlo něčeho si ubrat. I za cenu toho, že toho nadšení nebude tolik. Ale myslet na to o krok dopředu a nedostat se do dalších fází. Bych doporučil já.
2: A já bych nechal prostě pro ně, ať si sama zváží.
0: Jak to?
2: Jako co si sama říká ta zatelka.
0: Jo.
2: Proto někdy zase, když to ten, jako pochopitelně, když to ten druhý vnímá třeba jako radu, tak o to víc může mít tendenci i jakoby, řekněme, nevyhovět, nebo dělat to jinak trošku jinak, takže já bych nechal prostor na ní. Sama si to
1: uvědomuje. Ale projet si jakoby takovou tu škálu přirozených a zdravých nábyků, zda je všechny naplňuje, či dostatečný pravidelný spánek, pravidelný pohyb, pravidelný jídlo.
2: Určitě.
0: Takovou inventuru
1: se cítí a podle toho se nad tím zamyslel ještě z nějaké širší perspektivy.
0: Po všech složkách toho života, no.
1: Dobrá. Mm-hmm. Syndrom vyhoření je spojován většinou se zaměstnáním. Chtěla jsem se zeptat, zase může jednat o syndrom vyhoření v domácnosti. Stejné prostředí, rutina. My jsme to opakovaně zmínili, nicméně ještě, Aleš, jestli bys pro tazatelku to nějak zhrnul.
2: Ano, principy jsou v zásadě podobné jako v té práci, akorát vlastně to Světová zdravotnická organizace to nedoporučuje tím způsobem nazývat, ale pokud se tak cítím, tak je to vlastně jedno, čistě jakoby funkčně, jako se cítím nenaplněný v té roli a cítím se špatně, nebaví mě to, dokonce nesnáším už některé činnosti, tak ano.
1: A poslední dotaz, dobrý den, dá se úplně vyléčit, myšleno zřejmě syndrom vyhoření, a může se po vyléčení znovu vrátit?
0: Tak byla by škoda, pokud ten člověk v té léčbě dosáhne toho úspěchu, té změny, kdyby se vrátil do starých kolejí. Nemůžeme to vyloučit, ale ta terapie může působit preventivně. Z mé zkušenosti, když se s pacientem loučím, tak většinou to dělám postupně, pozvolna, zřeďujeme frekvenci toho setkání, takže máme takovou kontrolu společnou o tom, jak se mu v životě daří a pak si jednoho dne podáme definitivně ruku, ale zůstává číslo pro případ nouze. Čili ten kontakt na toho terapeuta zůstává, takže to je taková preventivní varianta s pomocníkem, odborníkem.
1: Pánové, děkuji, to byl poslední dotaz. Děkuji za diskuzi, za vás těší účast. A na závěr já bych zhrnul, že jako při jiných chorobách i u syndromu vyhoření je vhodné tomuto onemocnění spíše předcházet, než poté léčit následky. Dnešní výkonově zaměřená společnost vytváří podmínky pro jeho rozvoj. A o to více je potřeba dostatečně odpočívat, důsledně odlišovat práci a osobní volno a rozvíjet dobré vztahy. Pokud se i přesto rozvinou dlouhodobé psychické potíže, je třeba včas vyhledat odbornou pomoc. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou za měsíc 3. května, kdy dalším vámi vybraným tématem bude paliativní péče. A pánové, i vám ještě jednou moc děkuju a
0: díky.
1: Těším se někdy na příště.
0: Děkuji.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole. Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

Olé, tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný,

0: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
1: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
0: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
1: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Ternečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
0: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
1: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
0: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
1: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit –

0: Počúvaš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

a křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: dnešní den.
1: Berani, všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Býci, dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Raci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci, ladíte k dokonalosti nové projekty. Kozorozi, drobná kritika vás nerozhodí, zůstáváte v klidu. Vodnáři, pokud něco nevíte nebo neumíte, tak se to hravě doučíte. A co my ryby, když nás něco zaujme, tak tomu hned chceme přijít na kloub.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
1: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
3: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.

0: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
2: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6:28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě, v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilerie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
0: Prostějov aktuálně.
3: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo bez známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
4: Krajští kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
3: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nespůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 tisíc korun.
1: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Euro Hockey Tour se Švédskem.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6.28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole. Tvoje ráno.
6: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: krásné středeční ráno. Děkujeme, že ladíte právě nás. Pokud jste ještě nestihli zjistit, kdo má dneska svátek, anebo kdo bude mít narozeniny, máme pro vás rychlou rekapitulaci. Přejeme nádhernou středu a rovnou si dáme i naše dnešní kalendárium.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
14: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
15: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
14: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
15: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
14: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
16: festivalu?
15: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terrečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Malok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
16: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
15: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
16: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás je Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
15: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
16: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
6: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
17: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
18: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
17: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
18: No, to určitě.
19: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
20: Padá hvězda. Něco si přeji?
21: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
22: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
21: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
23: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
21: Nášnet.org.
6: Luskni.cz.
24: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
24: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
24: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
25: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
26: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
25: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
26: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
27: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
28: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
29: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
30: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.11.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče AGEL nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Dobré ráno všem a krásnou středu u našeho rádia. Doufám, že jste dneska z postele vyskočili tou správnou nohou. A co si pro nás na dnešní den připravili hvězdy? To se dozvíte už za malou chvíli v našich pravidelných horoskopech, tak zůstaňte s námi.
3: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
4: Berani, všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Býci, dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Hradci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci, ladíte k dokonalosti nové projekty. Kozorozi, drobná kritika vás nerozhodí, zůstáváte v klidu. Vodnáři, pokud něco nevíte nebo neumíte, tak se to hravě doučíte. A co my ryby, když nás něco zaujme, tak tomu hned chceme přijít na kloub.
3: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: Krásné středeční ráno. I když zažíváme tak trochu fofry, máme tady další dávku inspirace a praktické rady, co se vždycky hodí. Denně probíráme zajímavá témata, která vám mohou usnadnit i zpříjemnit všední dny. Určitě se vyplatí poslouchat. Moc díky a jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tak co, rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom vyjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Co to za spobájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlasti v jedném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne.

0: pršet, takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru TMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
9: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek letících nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak bude. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létajících hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček. Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme. Ve zprávách na našich vlnách je středa 16. září. Nový seriál článků spouští Olomoucký report. Jmenuje se Kdysi hráli za Moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových Kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše server z dopravy.cz. Pořídíte si vlastní bydlení? Souhlasí jen minimum lidí. Za cenově dostupné to považuje jen 7% lidí bez nemovitosti v Česku. Přesto by si chtělo dům či byt do 5 let koupit skoro 1,5 milionu lidí, ukázal to výzkum Ipsos. Dlouhověkostí obyvatel je známé Japonsko. Nově překročilo zásadní milník. Poprvé v historii tam žije více než 100 000 lidí, kterým je více než 100 let. 88% z nich tvoří ženy, informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
3: První prohra českých volejbalistů na mistrovství Evropy. Podlehli světovým šampionům Italům 1-3 na sety. Nyní jsou čeští volejbalisté ve skupině A na mistrovství Evropy druzí za Itálií. Tuto pozici budeme hájit dnes od 21 hodin proti Slovinsku.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes ráno místy na Moravě mlhy a nabízí se otázka, je mlha vlastně mrak? Odpověď už do 10 vteřin. Víme, jak bude, dnešní letní teploty je 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. A teď zpátky k mlze. Je mlha vlastně mrak? Ano, zjednodušeně mlha je mrak u země. Tvoří ji drobné vodní kapičky suspendované ve vzduchu a s trochou nadsázky se dá říct, že při chůzi mlhou se procházíme v oblacích. Tohle jste věděli?
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky, také zde 55 pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady ve středu ráno. Připomínáme, že v Olomouci se minulý týden v pátek otevřela křižovatka Erembergovy a Pražské ulice. Dělníci tady ještě dodělávají poslední práci a do své původní trasy se díky tomu vrátila i autobusová linka číslo 12. Porouchaný nákladák čeká na pomoc na 292. kilometru D1 u Dolního újezdu ve směru na Přerov. Policie teď hlídá na D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova a ranní nehoda je v Otrokovicích na Obízné ulici naproti autoservisu. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, další doprava u nás nejpozději za půl hodinu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobré ráno všem a krásnou středu u našeho rádia. Doufám, že jste dneska z postele vyskočili tou správnou nohou. A co si pro nás na dnešní den připravili hvězdy? To se dozvíte už za malou chvíli v našich pravidelných horoskopech, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, všechno si promyslete a problémy nemají šanci. Býci, dneska budete velmi produktivní. Blíženci, držte se toho, co znáte a umíte. Hradci, potřebujete si dobít vnitřní baterky. Lvi, pozor na unáhlené závěry. Pany, jestli chcete v něčem zabodovat, tak o tom moc nedumejte. Váhy, vy se dokážete bavit úplně o všem. Štíři, buďte sami sebou a nesrovnávejte se s ostatními. Střelci, ladíte k dokonalosti nové projekty. Kozorozi, drobná kritika vás nerozhodí, zůstáváte v klidu. Vodnáři, pokud něco nevíte nebo neumíte, tak se to hravě doučíte. A co my ryby, když nás něco zaujme, tak tomu hned chceme přijít na kloub.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
4: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci spolu.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
17: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
18: Veď predsa, že sa radovať smie, a
17: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
19: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
17: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je středa 16. září. Vrcholí mezinárodní varhaní festival v Olomouci připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Duprého. Dnes nás čeká finální koncert festivalu. V chrámu svatého Mořice zahraje na Englerovy varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku. Je znám jako fenomenální improvizátor a velký propagátor francouzské varhaní hudby.
4: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného hraje. Kromě své špičkové improvizace taky díla Marcela Duprého.
3: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina Tabak. Víc o mezinárodním varhaním festivalu v Olomouci na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnice dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem, v našem regionu plánuje ředitelství silnice dálnice další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
1: Sport.
3: První utkání nové sezóny hokejové extraligy je za námi. V úvodním střetu ročníku proti sobě stanuli Třinec a Karlovy Vary a Třinec se zvítězil 2-0. Dnes už jde do akce i náš region. V prvním kole olomoučtí Kohouti doma vyzvou Spartu Praha od 18 hodin.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek leticích nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak bude. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létající hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z Vyškovska pro vás právě teď. Dobré středeční ráno. V Olomouci silný provoz, klasicky na Lipenské, Velkomoravské, na třídě kosmonautů, také na Dobrovského. Ve Vyškově se bourá u hotelu Atrium na výjezdu z města na Kroměřížské ulici. A o kousek dál za městem je bouraný osobák nedaleko zříceniny hradu Kuchlov, tedy opět na Vyškovsku mezi Richtářovem a Doubravou. Tady pozor, šťastnou cestu a hezký den.
2: Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je středa 16. září. Vrcholí mezinárodní varhaní festival v Olomouci připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Duprého. Dnes nás čeká finální koncert festivalu. V chrámu svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku. Je znám jako fenomenální improvizátor a velký propagátor francouzské varhaní hudby.
4: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje. Kromě své špičkové improvizace taky díla Marcela Duprého.
3: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina Tabak. Víc o mezinárodním varhaním festivalu v Olomouci na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Řidiči, nové místo, kde si dát pohov, máme na silnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tu otevřelo po rekonstrukci velkou moderní odpočívku. Má nově 86 míst pro stání osobních aut a 76 parkovacích míst pro nákladňáky a zázemí pro řidiče. Mimochodem v našem regionu plánuje ředitelství silnic a dálnic další odpočívku. Vznikne u Svitav a bude pro řidiče jedoucí po D35 v obou směrech. Příjezd k ní povede přes mimoúrovňovou dálniční křižovatku. Projekt je zatím ve fázi technického návrhu, informuje ředitelství.
1: Sport.
3: První utkání nové sezóny hokejové extraligy je za námi. V úvodním střetu ročníku proti sobě stanuli Třinec a Karlovy Vary a Třinec se zvítězil 2-0. Dnes už jde do akce i náš region. V prvním kole olomoučtí Kohouti doma vyzvou Spartu Praha od 18 hodin.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek leticích nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak budem. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létajících hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z Vyškovska pro vás právě teď. Dobré středeční ráno. V Olomouci silný provoz, klasicky na Lipenské, Velkomoravské, na třídě kosmonautů, také na Dobrovského. Ve Vyškově se bourá u hotelu Atrium na výjezdu z města na Kroměřížské ulici. A o kousek dál za městem je bouraný osobák nedaleko zříceniny hradu Kuchlov, tedy opět na Vyškovsku mezi Richtářovem a Doubravou. Tady pozor, šťastnou cestu a hezký den.
2: Víc energie.

0: Krásné středeční ráno, děkujeme, že ladíte právě nás. Pokud jste ještě nestihli zjistit, kdo má dneska svátek, anebo kdo bude mít narozeniny, máme pro vás rychlou rekapitulaci. Přejeme nádhernou středu a rovnou si dáme i naše dnešní kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Metropole právě dnes.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: užíváme si dál pohodový poslech a super start do nového dne. Už za malou chvíli se spojíme s naším ranním hostem. Řeč bude o laskavém festivalu, který se koná v sobotu na Křelovském fortu. Tak načerpejte tu správnou inspiraci a užijte si celý den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
3: Takže laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
2: Co letošní program sobotního laskavého festivalu?
3: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Maok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
2: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
3: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
2: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás je Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
3: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: rám, jam, jam. www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Radio Metropole.
0: Hej, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
9: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
10: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz.
11: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
12: Dnes ráno místy na Moravě mlhy a nabízí se otázka, je mlha vlastně mrak? Odpověď už do 10 vteřin. Víme, jak bude dnešní letní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. A teď zpátky k mlze. Je mlha vlastně mrak? Ano, zjednodušeně mlha je mrak u země. Tvoří ji drobné vodní kapičky suspendované ve vzduchu a s trochou nadsázky se dá říct, že při chůzi mlhou se procházíme v oblacích. Tohle jste věděli?
13: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
9: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
14: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a

0: Příjemné dopoledne všem, kdo nás právě posloucháte. Středa už se přehoupla do další hodiny a my jsme tu stále s vámi, abychom vám dělali tu nejlepší společnost. Ať už zrovna pracujete, cestujete nebo si dáváte kávu, věřím, že vám dnešní den přináší jen samou dobrou náladu a pohodové momenty. Díky, že jste s námi a přejeme co nejlepší poslech.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

0: si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Olomoucká náplavka uspěla v mezinárodní soutěži Má vlast cestami proměn. Odborná porota ji zařadila mezi 10 nejúspěšnějších obnov veřejných prostranství v Česku a na Slovensku. Snadnější parkování v Kroměříži. Město spustilo nový monitorovací systém parkování. Informační panely v ulicích ukazují volná místa v centru i parkovacím domě, což má snížit zbytečný provoz a zrychlit hledání parkování. Dětské oddělení nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí zůstává už třetí měsíc uzavřené kvůli akutnímu nedostatku personálu. Vedení města i právníci nyní řeší, zda se provoz podaří obnovit, píše o tom Deník. Slovenští hygienici varují před půllitrovou balenou vodou Natura, plněnou v Česku. V jedné z lahví byla objevena žíravina. Úřady zahájily mimořádné kontroly a policie trestní stíhání. Dotčená šarže balené vody Natura má datum trvanlivosti do 26. listopadu 2026. Česká hygiena však veřejnost ujistila, že se tato nebezpečná šarže v Česku vůbec nevyskytuje.
0: Sport.
2: Pokračuje třetí kolo českého fotbalového poháru a v akci uvidíme i kluby z našeho regionu, které budou soupeřit o postup do dalšího kola MOL Cupu. Kozlovice vyzvou doma Pardubice, Slovácko hraje na trávě Neratovic-Biškovic a Zlín hraje venku s Havířovem. Tyto zápasy začnou v 16 hodin a výsledky vám přineseme.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Dnes ráno místy na Moravě mlhy a nabízí se otázka, je mlha vlastně mrak? Odpověď už do 10 vteřin. Víme, jak bude dnešní letní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. A teď zpátky k mlze. Je mlha vlastně mrak? Ano, zjednodušeně mlha je mrak u země. Tvoří ji drobné vodní kapičky suspendované ve vzduchu a s trochou nadsázky se dá říct, že při chůzi mlhou se procházíme v oblacích. Tohle jste věděli?
1: Radio Metropole. Za volantem.
3: Sledujeme provoz v Olomouci, také v Napajedlech, ve Valmezu nebo na Hranicku. Víme, jak se jezdí tady. Hokejoví fandové, je to tady. Letní pauza končí. Dnes se i do Olomouce vrací Extraliga. Mora od 18 hodin hraje proti pražské Spartě. Co to znamená pro dopravu? Před utkáním a taky lehce po něm v okolí Plech Arény hustý provoz a zaplněná okolní parkoviště. Hanáci, myslete na to. Bacha na nehodu nedaleko Otrokovic, v Napajedlech auto srazilo cyklistu na ulici Komenského nedaleko Lidlu a policie teď chytá ve Valmezu naproti Penny na Masarykově ulici, je mezi Hranicemi a Hustopečemi kousek za Černotínem. Jsme rádio pro celou vaši rodinu, ráno vysíláme dopravu, co půl hodinu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's
2: go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
3: Metropole.

0: Dne všem, kdo nás právě posloucháte. Středa už se přehoupla do další hodiny a my jsme tu stále s vámi, abychom vám dělali tu nejlepší společnost. Ať už zrovna pracujete, cestujete nebo si dáváte kávu, věřím, že vám dnešní den přináší jen samou dobrou náladu a pohodové momenty. Díky, že jste s námi a přejeme co nejlepší poslech.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
14: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
13: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
14: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
13: Buď

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
2: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
3: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
8: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
11: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
12: Posloucháš Rádio Metropole.
13: Metropole.
12: Bylo 10 hodin.
14: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
12: Rádio Metropole, co na sebe.
15: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek leticích nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak budem. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létající hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
16: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
17: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz.
5: Radio Metropole.
13: Nehrajem si, hrajem jinak.
5: Metropole.
13: Prostě jinak.

0: Ladíte naše vlny, díky za to. My vám budeme hrát samozřejmě i nadále skvělé hity a už za chvíli taky pozveme na ty nejlepší akce, které se v našem regionu v dohledné době konají. Zůstaňte s námi a díky za poslech.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně.

0: Podzimní prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do Prostějovských Smetanových sadů.
1: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Co to zas Popajsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
14: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
15: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
20: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Posloucháš Rádio Metropole.
21: Metropole.
2: Bylo 11 hodin.
22: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
23: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
24: Víme, jak bude. Na

0: Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou třicítku. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu.
1: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Taneční puls tvýho města.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Sláma na náměstí Republiky v Olomouci. To ožilo dočasnou slaměnou instalací Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu. Prostor z balíky slámy má přimět k debatě o využití náměstí. Projekt instalace vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem. Příchozí se usadí k jednomu stolu a promění náměstí v sousedskou jídelnu, informuje festival.
0: Přerov aktuálně.
3: Městskou hromadnou dopravou v Přerově nyní jezdíme zdarma, a to v rámci Evropského týdne mobility. V době, kdy do Přerova přijíždí vyšší počet návštěvníků, přispívá opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice.
2: Sport.
3: Zápasy 13. kola dnes odehraje hokejová Maxaliga. Zlínští Berani budou hrát od 17.30 na ledě Vsetína a od 18 hodin uvidíme domácí utkání přerovských Zubrů proti chomutovským Pirátům. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Je pravda, že blížící se déšť poznáme podle vlaštovek leticích nízko u země? No, říká se to. A víte, proč to tak je? Odpověď už za 10 vteřin. Víme, jak bude. Dnes zpočátku slunečno, odpoledne oblačno anebo zataženo, k večeru má zapršet. Letní teploty u toho nebudou chybět, dnes 21 až 25 stupňů Celsia. A teď zpátky k vlaštovkám. Ty u země nelétají proto, že by v úvozovkách cítili blížící se déšť, ale proto, že jsou právě na lovu. Při změnách počasí se létajících hmyz může držet níž než obvykle a vlaštovky jednoduše létají tam, kde je co zobnout. Tohle jste věděli?
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: A před dalšími hity ještě blesková doprava z Olomouce. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v hanácké metropoli se minulý týden v pátek otevřela křižovatka Erenburgovy a Pražské ulice. Dělníci tady teď ještě dodělávají poslední práce, testují semafory a do své původní trasy se díky tomu vrátila i autobusová linka číslo 12. A další olomoucké dopravní echo má naše Marťa.
6: Rychlá doprava Olomouc Krapkova. Celkem šikovně jsou tady schovaní policisté. Pravděpodobně tady měří tu 30, která platí na ulici Krapkova u parku. Takže dodržujem a šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Ladíte naše vlny, díky za to. My vám budeme hrát samozřejmě i nadále skvělé hity a už za chvíli taky pozveme na ty nejlepší akce, které se v našem regionu v dohledné době konají. Zůstaňte s námi a díky za poslech.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme rádio pro celou vaši rodinu a víme, kde se co děje. Tento týden zahajuje novou sezónu olomoucké divadlo Tramtárie. Dnes je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel a na víkend nám Tramtárka chystá Vše o mužích. To je nejnovější divadelní kousek tohoto divadla olomoucké Tramtárie. Olomoucký letňák láká zítra večer na animák Toy Story příběh hraček. Tahle devadesátková pecka nám vrátí animované vzpomínky v olomouckém letňáku zítra od 18 hodin. Laskavý festival bude v sobotu v Křelově na Fortu, zaspívá Voxel, také nevidomá Romča Maříková. Budou besedy a autorská čtení, pohybová i tvořivá zóna, tedy v sobotu v Křelově na Fortu, Laskavý festival. A taktéž o víkendu, tedy v sobotu, se budou konat tvaruškové dožínky v Lošticích. Nedaleko Mohelnice budou tvaruškové speciality, farmářské trhy i cymbálovka na náměstí Míru a také den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. Těšíme se do Loštic na tvaruškové dožínky tuto sobotu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill.
4: Ideální soundtrack před obědem.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
0: Prostějov aktuálně.
3: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
4: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
3: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle Ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
1: Sport.
3: Úvodní utkání v ligové fázi fotbalové Evropské ligy čeká pražskou Spartu. Český klub hraje v Jerevanu. V arménské metropoli nastoupí proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadil ve třetím předkole konferenční ligy. Zápas začne v 18.45.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že nejvyšší teploty tento týden naměříme právě dneska. Ano, bude to letních 25 stupňů. S tím, že večer a v noci mají na Moravu přijít deště a následně ochlazení. Takže od zítřka do neděle by mělo být zhruba 18 až 20. A pozor, taky nás čekají poměrně studená rána. V pátek a v sobotu to prý bude maximálně plus osmička.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde všude máme policejní hlídky, třeba v Olomouci Holici, na Sladkovského, v Hranicích na Olomoucké, na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky v Mostkovicích na Prostějovské. Hlídka je i v Mohelnici na Třebovské nebo na D1 na úrovni Nezamyslic a taky na exitu Bělotín. Tak hlavně sledujte cestu a ne mobil a taky si hlídejte rychlost. My vám dál přejeme pohodovou jízdu.
2: Radio Metropole.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: 10. září vám přeje celé naše rádio. Doufáme, že středa je u vás v topu a máte skvělou náladu. Mimo další skvělé hity nás čeká v této hodině taky rubrika životního stylu, tak držte naše vlny a mějte i nadále skvělý den.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
10: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění. Ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne:
11: neruším, můžu?
10: Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
8: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
12: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
13: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
14: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
15: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
16: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
15: V Olomouci se představí Sparta Praha tuto středu od 18 hodin.
16: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás jako Varsava, útočník HC Olomouc.
15: Buďme u toho všetci spolu.
17: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
18: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
20: 30 rokov na scéně No Name Out.
21: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
22: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
23: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
24: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
25: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
26: Rádio Metropole, co na sebe.
27: Víme, jak bude. Víme, že je tady možná poslední opravdu letní den se sluníčkem a s teplotami kolem 25. Přesně za týden totiž začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastane oficiálně podzimní rovnodennost. Jinak lehké ochlazení s nádechem podzimu čekáme už od zítřka. Na Moravě by mělo být maximálně 18 až 20 stupňů a s proměnlivou oblačností můžou dorazit i přeháňky.
28: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
29: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
30: Rádio Metropole.
31: Metropole.

0: Další hit posíláme do vašich uší na naší vlně na vylepšení 16. září. Díky, že jste s námi. Zdravíme všechny Ludmily a Lidmily, které dneska slaví svátek. V této hodině nás čeká taky kalendárium, kde se podíváme na další důležité události dnešního dne. Užívejte si s námi i nadále středeční hudební krasojízdu.
1: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Metropole právě dnes.
2: Ahoj, tady Giorgio.
3: My name is Giovanni Giorgio.
2: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
4: Choose your fighter.
2: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Padá hvězda. Něco si přeji?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Luskni.cz.
16: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
15: Luskni.
16: Koloběžku nebo spotřebič?
15: Luskni a máš.
16: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
17: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
19: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
20: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
21: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude. Dneska ještě určitě počítáme se sluníčkem, které to odpoledne vytáhne na letních 25 stupňů. Večer a v noci pak na Moravu dorazí od severozápadu déšť. A to znamená taky ochlazení. Od zítřka do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů a výhledově příští týden už to prý bude jenom 15 až 17.
3: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Radio Metropole.
6: Děláme to jinak. Prostě jinak.
5: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
1: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že je tady možná poslední opravdu letní den se sluníčkem a s teplotami kolem 25. Přesně za týden totiž začíná astronomický podzim. Ve středu 23. září nastane oficiálně podzimní rovnodennost. Jinak lehké ochlazení s nádechem podzimu čekáme už od zítřka. Na Moravě by mělo být maximálně 18 až 20 stupňů a s proměnlivou oblačností můžou dorazit i přehánky.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že ťukanec dvou osobáků řešíme v Olomouci, jak je ten kruháč na Hamerskou a Bystrovany. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci u Olympie, jak se jede na Psisko, taky na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu u Kocourovce a prý číhají taky v Mohelnici na Třebovské. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně, ať máte na cestách taky pohodu a klid.
1: Rádio Metropole.
4: Víc muziky. Víc energie.
1: Víc energie.

Další hit posíláme do vašich uší na naší vlně na vylepšení 16. září. Díky, že jste s námi. Zdravíme všechny Ludmily a Lidmily, které dneska slaví svátek. V této hodině nás čeká taky kalendárium, kde se podíváme na další důležité události dnešního dne. Užívejte si s námi i nadále středeční hudební krasojízdu. Radio Metropole. Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
0: Jaké je počasí na Moravě?
1: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou sedmdesátku. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Vrcholí Mezinárodní varhaní festival v Olomouci připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Dupreho. Zítra večer nás čeká finální koncert festivalu. V kostele svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku. Je znám jako fenomenální improvizátor a velký propagátor francouzské varhaní hudby.
3: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
2: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina-Tapak. Víc o Mezinárodním varhaním festivalu najdete na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou-Tapak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy, zda z Olomouckého nebo z Pardubického kraje, má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic. Píše o tom server z dopravy.
1: Sport.
2: Premiérové utkání v nové sezóně hokejové extraligy pro olomoucké Kohouty. V prvním kole se střetnou Hanáci na domácím ledě s pražskou Spartou. Zápas v olomoucké Plechareně začne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Dneska ještě určitě počítáme se sluníčkem, které to odpoledne vytáhne na letních 25 stupňů. Večer a v noci pak na Moravu dorazí od severozápadu déšť. A to znamená taky ochlazení. Od zítřka do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů a výhledově příští týden už to prý bude jenom 15 až 17.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda osobáku se momentálně dořešuje v Olomouci. Na Velkomoravské mělo by to být kousek od křižovatky se Švajcerovou. A taky máme hlášenou policejní hlídku v Mohelnici na Třebovské anebo v Šumperku na Zábřežské u nemocnice. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
1: Radio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.
6: It's Friday, then.

0: středa 16. září na naší vlně pokračuje a my doufáme, že máte úžasný den. Na dnešek připadá den sbírání kamenů, tak si třeba jeden pro štěstí někde zvedněte. My vás za chvíli pozveme na laskavý festival a přidáme další hity na naší vlně. Díky, že ladíte právě nás.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Zatancuj
3: si so mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
12: Datart uvádí Dny Marianne.
13: Dny Marianne, jo.
12: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
15: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
16: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
15: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
16: Takže laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropás, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
15: Co letošní program sobotního laskavého festivalu?
16: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Malok. Děti určitě soutěži pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
15: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
16: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
15: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
16: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
15: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
14: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole. www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
19: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
20: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
21: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 3060 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
22: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
23: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
24: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
25: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
26: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
27: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
28: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
14: Rádio Metropole. Na sebe.
0: víme, jak bude. Víme, že nejvyšší teploty tento týden naměříme právě dneska. Ano, bude to letních 25 stupňů. S tím, že večer a v noci mají na Moravu přijít deště a následně ochlazení. Takže od zítřka do neděle by mělo být zhruba 18 až 20. A pozor, taky nás čekají poměrně studená rána. V pátek a v sobotu to prý bude maximálně plus osmička.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Energy Radio. 1, 2, 3.
4: Metropole.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole.

0: na naší vlně je to co Song to pecka a budeme v tom pokračovat. Doufáme, že středa je u vás v dobré náladě. Pokud jste ještě dneska nestihli přečíst si zprávy, za chvíli přineseme výčet toho nejlepšího od regionálních zpravodajů, ať jste v obraze. Teď už posíláme další nálož skvělých hitů.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Melsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
6: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
5: V Olomouci se představí Sparta Praha tuto středu od 18 hodin.
6: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
16: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
17: Co si budem, blíží se říjen a s ním i podzimní Flóra Olomouc. A co všechno nabídne letošní Horty Komplex, kromě toho nejlepšího ovoce a zeleniny? O tom píše web turism.olomouc.eu. V Policie dál vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku, ke kterému došlo v srpnu. Jak informuje Report CZ, zatím nebyl nikdo obviněn. A co pro nás má čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska? Zjistíme, že lidé dávají přednost platebním kartám před klasickou hotovostí a taky se dozvíme, jaké rekordy padaly v běžeckém závodu Zámecká pětka. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Tak se mrkněte a poslouchejte dál.
11: Rádio Metropole.
18: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
19: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
11: Metropole.
20: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
21: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
22: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
23: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
24: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitu.

0: Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej rád, mňam, mňam!
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neobeautyclinic.cz.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče AGEL nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
4: Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krajnici na sjezdu z D35 na exitu Křelov. Dva osobáky se nám srazily na vjezdu do Bílavska ve směru od Bystřice pod Hostýnem. Probíhá tady vyšetřování, semafory jsou tu mimo provoz. Počítáme se zdržením přibližně 6 minut. Nehodu nám pak hlásíte taky na cestě mezi Hřebeckým tunelem a Koclířovem. Auto je tu odstavené na Krajnici, zdržení tu hlásíte i 25 minut. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Radio Metropole.
7: Víc muziky, víc energie.
8: Víc energie.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Sláma na náměstí Republiky v Olomouci. To ožilo dočasnou slaměnou instalací Prostřít náměstí od architektky Barbory Bělunkové v rámci Street Art Festivalu. Prostor z balíky slámy má přimět k debatě o využití náměstí. Projekt instalace vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem. Příchozí se usadí k jednomu stolu a promění náměstí v sousedskou jídelnu, informuje festival.
0: Přerov aktuálně.
3: Městskou hromadnou dopravou v Přerově nyní jezdíme zdarma, a to v rámci Evropského týdne mobility. V době, kdy do Přerova přijíždí vyšší počet návštěvníků, přispívá opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
4: Bezplatná přeprava bude zajištěna od 16. do 22. září v rámci Evropského týdne mobility 2026. Město tímto krokem chce motivovat návštěvníky akci k využívání veřejné dopravy na místo osobních automobilů. Opatření má přispět ke snížení dopravní zátěže v centru města.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Další prostor pro výuku může získat v Prostějově základní škola Majakovského. Město nyní připravuje projekt pro umístění nové kontejnerové učebny základní školy. Ta nabídne zázemí pro až 30 žáků, píše o tom radnice.
2: Sport.
3: Zápasy 13. kola dnes odehraje hokejová Maxaliga. Zlínští Berani budou hrát od 17.30 na ledě Vsetína a od 18 hodin uvidíme domácí utkání přerovských Zubrů proti chomutovským Pirátům. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že nejvyšší teploty tento týden naměříme právě dneska. Ano, bude to letních 25 stupňů. S tím, že večer a v noci mají na Moravu přijít deště a následně ochlazení. Takže od zítřka do neděle by mělo být zhruba 18 až 20. A pozor, taky nás čekají poměrně studená rána. V pátek a v sobotu to prý bude maximálně plus osmička.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci kousek od nádraží na Masarykově třídě, taky na obchvatu Olomouce, když se jede kolem Nemilan, anebo na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého újezdu. Hlídku můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské, anebo na D1, na exitu Květín a taky na exitu Kroměříž Východ. Tak nohu z plynu a ať máte pohodovou jízdu, bez nehod a bez pokut.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Na naší vlně je to co song to pecka a budeme v tom pokračovat. Doufáme, že středa je u vás v dobré náladě. Pokud jste ještě dneska nestihli přečíst si zprávy, za chvíli přineseme výčet toho nejlepšího od regionálních zpravodajů, ať jste v obraze. Teď už posíláme další nálož skvělých hitů.
1: Posloucháš

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Září v Olomouci, tak to je tradičně taky zahájení akademického roku na Univerzitě Palackého. Meetup. Studenti vysoké školy se sejdou, seznámí se a budou se bavit. Jak píše report CZ, bude to už v úterý 22. září na Olomouckém Letňáku. Zdravíme také Přerov. Na adrese Velká Dláška 44 má vzniknout nový klub aktivních seniorů. Co tady po rekonstrukci bude, o tom píše přerovský rej.cz. A ještě se podíváme do hranic. Tady se v zámecké věži našel další tubus s dobovými dokumenty. Co všechno obsahuje? Tak to zjistíme na webu město.hranice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
3: Metropole.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás další zprávy. Cizincům v Olomouci se pomůže zorientovat arcidiecézní Charita Olomouc. Otevře v pondělí na třídě kosmonautů nové poradenské centrum. Cizincům žijícím v České republice poskytne bezplatné poradenství, tlumočení i pomoc při jednání s úřady.
1: Prostějov aktuálně.
2: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
3: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
2: Doplňuje za město Prostějov Alena Vrtalová. Druhá nejnižší sklizeň ovoce v Česku v novodobé historii. Jarní mrazy způsobily ovocnářům ztráty na tržbách přes 1 miliardu a 3 miliony korun. Více než polovina profesionálních sadů utrpěla škody přes 80%. Jde hlavně o jablka. Propad úrody letos ovocnáři odhadují na 64 tisíc tun z běžných 140 tisíc. Podle ovocnářské unie jde o druhou nejnižší úrodu v novodobé historii českého ovocnářství. Horší byla jen v roce 2024, to sklidili 48 tisíc tun.
0: Sport.
2: Úvodní utkání v ligové fázi fotbalové Evropské ligy čeká pražskou Spartu. Český klub hraje v Jerevanu. V arménské metropoli nastoupí proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadil ve třetím předkole konferenční ligy. Zápas začne v 18.45.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno až polojasno a naměříme nejčastěji okolo 20 stupňů ve stínu. Objevit se mohou taky dešťové přehánky a ráno může být na některých místech mlha. Taky v pátek, v sobotu a v neděli nám budou teploměry ukazovat podobně, to znamená nejčastěji mezi 18 a 22 stupni.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Připomínáme dopravní nehodu na Kroměřížsku v obci Břest. Jedná se o nehodu osobního auta a motocyklu, stále se to řeší a trasa je sjízdná bez zdržení. Policejní hlídka je s 15. hodinou na D1 směr Říkovice na exitu Vyškov Západ, taky na exitu Lipník nad Bečvou, ve Svitavách u Tří mostů anebo v Olomouci na výpadovce na Přerov.

0: Ladíte naše vlny, díky za to. My vám budeme hrát samozřejmě i nadále skvělé hity a už za chvíli taky pozveme na ty nejlepší akce, které se v našem regionu v dohledné době konají. Zůstaňte s námi a díky za poslech.
1: Showbiz, rychlý drby, velká jména.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
3: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit, tak pojďme na ně. Zpěvačka, herečka a hudebnice Lady Gaga porodila své první dítě. Potomka čekala se svým partnerem Michaelem Polanským. Šťastná novinka v podobě potomka mnoho lidí udivila. Gaga si totiž své těhotenství nechávala pro sebe a oficiálně se o něm nevyjadřovala. O svých mateřských touhách se zpěvačka, která obdržela několik cen Grammy, zmínila jen zběžně v některých dřívějších rozhovorek, tak to je úžasná novinka a my na Metropoli moc gratulujeme. Pojďme dále. Ještě nedávno působili jako dokonale sehraný pár, který neřeší žádné trable. Nela Slováková a Radek Roušal tvoří dvojici už více než rok a prostřednictvím sociálních sítí nechávají fanoušky nahlížet do svého soukromí. Jenže v posledních měsících se jejich vztah ocitl pod pořádným náporem. Nela nyní v podcastu MMA letem světem přiznala, že mezi nimi není všechno zalité sluncem. Dle Slovákové jsou oba vyčerpaní, no a jen vedle sebe přežívají. Roušal o víkendu prohrál hlavní zápas v oktagonu, tak jestli to s tím tak trošku nesouvisí, uvidíme. Budeme to sledovat. No a ještě jedna veselka. Dara Rollins se poprvé objevila ve společnosti jako manželka Pavla Nedvěda. Slavná zpěvačka vstoupila do manželského svazku s fotbalovou ikonou začátkem září a v rozhovoru pro Extra.cz se rozpovídala o snové svatbě v severní Itálii, na kterou bude vzpomínat do konce života. Divoká party se prý natáhla na několik nocí, tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Za stovku. Do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
5: Jsme rádio pro celou vaši rodinu a víme, kde se co děje. Tento týden zahajuje novou sezónu Olomoucké divadlo Tramtárie. Dnes je na programu Ošklivec, komedie ostrá jako skalpel a na víkend nám Tramtárka chystá Vše o mužích. To je nejnovější divadelní kousek tohoto divadla Olomoucké Tramtárie. Olomoucký letňák láká zítra večer na animák Toy Story, příběh hraček. Tahle 90-ková pecka nám vrátí animované vzpomínky v Olomouckém letňáku zítra od 18 hodin. Laskavý festival bude v sobotu v Křelově na Fortu, zaspívá Voxel, také nevidomá Romča Maříková. Budou besedy a autorská čtení, pohybová i tvořivá zóna, tedy v sobotu v Křelově na Fortu, Laskavý festival. A taktéž o víkendu, tedy v sobotu, se budou konat tvaruškové dožínky v Lošticích. Nedaleko Mohelnice budou tvaruškové speciality, farmářské trhy i cymbálovka na náměstí Míru a také den otevřených dveří v Muzeu olomouckých tvarušků. Těšíme se do Loštic na tvaruškové dožínky. Tuto sobotu.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
6: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
7: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
11: Veď predsa, že sa radovať smiem.
10: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
13: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
16: Choose your fighter.
14: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
17: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
18: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
19: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
20: Posloucháš Rádio Metropole.
21: Metropole.
20: Bylo 16 hodin.
22: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
23: Rádio Metropole. Co na sebe.
24: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
25: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
26: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
27: Radio Station.
28: Metropole. Metropole.

0: 14. září vám přeje celé naše rádio. Doufáme, že středa je u vás v topu a máte skvělou náladu. Mimo další skvělé hity nás čeká v této hodině taky rubrika životního stylu, tak držte naše vlny a mějte i nadále skvělý den.
1: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím. Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
12: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
11: A navíc?
12: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
14: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
13: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
14: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
13: Buďme u toho všetci spolu.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
16: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
17: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
22: Fitnessáci, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.

0: vámi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
0: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
11: Začínáme informací pro fotografy 18.22 až 19.03, tak to je čas dnešní zlaté hodinky. Víme, jak bude. Zítřek střídavě oblačný nebo polojasný s teplotami mezi 18 a 22, no a sem tam se mohou objevit taky dešťové přehánky. Podobné počasí by nás mělo provázet až do konce tohoto týdne.
12: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
13: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Vrcholí Mezinárodní varhanní festival v Olomouci, připomíná osobnost věhlasného francouzského skladatele Marcela Dupreho. Zítra večer nás čeká finální koncert festivalu. V kostele svatého Mořice zahraje na Englerovi varhany britský varhaník David Briggs, který aktuálně působí v New Yorku.
2: Briggs je známý zejména tím, že je fenomenálním improvizátorem, takže nám mimo jiného zahraje, kromě své špičkové improvizace, taky díla Marcela Dupreho.
1: Doplňuje dramaturgyně Moravské filharmonie Olomouc Ivana Kalina-Tabak. Víc o Mezinárodním varhanním festivalu najdete na webu mfo.cz. Celý rozhovor s Ivanou Kalinou-Tabak o aktuálním programu nové sezóny Moravské filharmonie Olomouc si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu. Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy, zda z Olomouckého nebo z Pardubického kraje, má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic, píše o tom server z dopravy. Sport. Premiérové utkání v nové sezóně hokejové extraligy pro olomoucké Kohouty. V prvním kole se střetnou Hanáci na domácím ledě s pražskou Spartou. Zápas v olomoucké Plechareně začne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje v Klášterci na Zábřežsku, je to bez bližších podrobností a bez zdržení se dá projet. Stejně tak v obci Břest na Kroměřížsku, kde se i nadále vyšetřuje nehoda osobního auta a motorky. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou na D1 směr Ostrava na exitu hranice, taky v Koclířově, v Přerově na Polní a nebo v Olomouci na Dolní Novosadské. Pohodovou jízdu a šťastnou cestu přejeme.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Svobodové 16. září vám přeje celé naše rádio. Doufáme, že středa je u vás v topu a máte skvělou náladu. Mimo další skvělé hity nás čeká v této hodině taky rubrika životního stylu, tak držte naše vlny a mějte i nadále skvělý den.
1: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: No, přišla nějaká zpráva, ale ne, neberte telefon do ruky. A další zpráva, ne, nechejte ten telefon být. A teď zavibrovalo další upozornění, ne, nesahejte na mobil. Notifikace v mobilu létají jedna za druhou a neuvěříte, jak moc nás to vyvádí z koncentrace. Notifikace je vlastně jako takový kolega v práci, který každou chvilku strčí hlavu do dveří a řekne: neruším, můžu? Ne, nemůžeš, rušíš. Výzkumy ukázaly, že už samotné upozornění může zhoršit výkon při úkolu vyžadujícím pozornost v práci. Dokonce i tehdy, když zprávu neotevřeme, protože tak nějak přemýšlíme nad tím, kdo nám to píše a co se asi děje. Zkusme si proto malý jednodenní experiment. Domluvme se, že v práci si zapneme režim nerušit. Mobil položíme displejem dolů, nebo ještě lépe mimo dosah, ať na něj vůbec nevidíme, a zprávy budeme kontrolovat třeba jednou za půl hodiny nebo jednou za hodinu. Uvidíte, že toho zvládnete víc. Budete klidnější a koncentrovanější. Na rozdíl od notifikací v telefonu naše rádio neruší a jsme vaši parťáci pro každý den. Nechte ten mobil.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: už dlouho.
1: A máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Začínáme informací pro fotografy 18.22 až 19.03, tak to je čas dnešní zlaté hodinky. Víme, jak bude. Zítřek střídavě oblačný nebo polojasný s teplotami mezi 18 a 22, no a sem tam se mohou objevit taky dešťové přeháňky. Podobné počasí by nás mělo provázet až do konce tohoto týdne.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se v obci Lipovec na Blanensku, vyšetřuje se tady nehoda osobního auta a motorky a projet se dá se zvýšenou opatrností. Olomouc, Volkrova ulice, Přerov Polní a taky Skrchov a D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd, tak tady pozor na policejní kontroly. No a v Prostějově na ulici za Olomouckou, potom bacha i na odstavené osobní auto.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Prostě jiná liga.
2: Metropole.

0: Další hit posíláme do vašich uší na naší vlně na vylepšení 16. září. Díky, že jste s námi. Zdravíme všechny Ludmily a Lidmily, které dneska slaví svátek. V této hodině nás čeká taky kalendárium, kde se podíváme na další důležité události dnešního dne. Užívejte si s námi i nadále středeční hudební krasojízdu.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
17: Pepo, vstávej.
18: Nemusím.
17: Pepo, už je 8, vstávej.
18: Nemusím.
17: Je pátek, Pepo.
18: Nemusím.
17: Musíš už jít.
18: Nemusím.
19: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Metropole právě dnes.
21: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. Angelina. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou 70. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Metropole právě dnes.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na překážku na silnici si ale dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Nehodu řešíme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, na místě je policie. Havárii nám pak hlásíte i v Prostějově v ulici Olomoucká. I tady si dáme raději nohu z plynu. Víme taky, kde jsou policijní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž Východ, ve Šternberku v ulici Uničovská a taky na průtahu v Brněnci. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole.

0: středa 16. září na naší vlně pokračuje a my doufáme, že máte úžasný den. Na dnešek připadá den sbírání kamenů, tak si třeba jeden pro štěstí někde zvedněte. My vás za chvíli pozveme na laskavý festival a přidáme další hity na naší vlně. Díky, že ladíte právě nás.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Metropole právě dnes.
12: Je středa 16. září, narozeniny slaví Standa Hložek. Také zpěvačka Luna. Nebo americký zpěvák Richard Marx. A teď otázka, kdybyste mohli něco nechat zmizet, co by to bylo? Možná pokutu za rychlost, účet za elektřinu nebo splátku hypotéky? Profesionálně by to možná zvládl dnešní oslavenec. Slavný iluzionista David Copperfield má kulatou 70. Dnes si připomínáme také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, také Národní den guacamole, což je tradiční avokádová pomazánka, a svátek slaví všechny Ludmily. Tak milé slečny, vážené dámy, také pro vás jsme s našimi textaři připravili speciální sváteční hymnu. A tentokrát se s ní ponoříme i do českých dějin.

0: Lídy, gratulujeme k svátku. Jste úžasné.
1: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
1: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze

0: tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí. Sport. S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires. Radio Metropole,
1: co na sebe. Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno až polojasno a naměříme nejčastěji okolo 20 stupňů ve stínu. Objevit se mohou taky dešťové přehánky a ráno může být na některých místech mlha. Taky v pátek, v sobotu a v neděli nám budou teploměry ukazovat podobně, to znamená nejčastěji mezi 18 a 22 stupni.
2: Rádio Metropole, za volantem.
1: Bourá se na Olomoucké ulici ve Šternberku, jde o střed osobního auta s chodcem, projet se dá se zvýšenou opatrností bez zdržení. Skrchov, D35 na exitu, Velký Újezd, taky D1 na exitu Hulín Západ, Velké Losiny, ulice Rudé Armády a D1 na exitu Kroměříž Východ, tak na těchto místech si dávejte s 18. hodinou pozor na policejní kontroly.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
0: Sport.
3: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Dnes v noci teploty spadnou na 14 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká oblačno až polojasno a naměříme nejčastěji okolo 20 stupňů ve stínu. Objevit se mohou taky dešťové přehánky a ráno může být na některých místech mlha. Taky v pátek, v sobotu a v neděli nám budou teploměry ukazovat podobně, to znamená nejčastěji mezi 18 a 22 stupni.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se na Olomoucké ulici ve Šternberku, jde o střed osobního auta s chodcem, projet se dá se zvýšenou opatrností bez zdržení. Skrchov, D35 na exitu, Velký újezd, taky D1 na exitu Hulín Západ, Velké Losiny, ulice Rudé armády a D1 na exitu Kroměříž Východ, tak na těchto místech si dávejte s 18. hodinou pozor na policejní kontroly.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

středa 16. září na naší vlně pokračuje a my doufáme, že máte úžasný den. Na dnešek připadá den sbírání kamenů, tak si třeba jeden pro štěstí někde zvedněte. My vás za chvíli pozveme na laskavý festival a přidáme další hity na naší vlně. Díky, že ladíte právě nás. Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
2: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
1: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
2: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Malok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
1: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
2: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
1: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
2: Děkujeme mockrát. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Pivovar Jadrníček Náměšťna Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
5: Padá hvězda. Něco si přeji?
6: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
7: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
6: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
8: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
6: Nášnet.org.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
13: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
14: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
18: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: středa 16. září na naší vlně pokračuje a my doufáme, že máte úžasný den. Na dnešek připadá den sbírání kamenů, tak si třeba jeden pro štěstí někde zvedněte. My vás za chvíli pozveme na laskavý festival a přidáme další hity na naší vlně. Díky, že ladíte právě nás.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Na naší vlně je to co song to pecka a budeme v tom pokračovat. Doufáme, že středa je u vás v dobré náladě. Pokud jste ještě dneska nestihli přečíst si zprávy, za chvíli přineseme výčet toho nejlepšího od regionálních zpravodajů, ať jste v obraze. Teď už posíláme další nálož skvělých hitů.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
11: Rádio Metropole.
12: Metro Retro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Září v Olomouci, tak to je tradičně taky zahájení akademického roku na Univerzitě Palackého. Meetup. Studenti vysoké školy se sejdou, seznámí se a budou se bavit. Jak píše report CZ, bude to už v úterý 22. září na olomouckém Letňáku. Zdravíme také Přerov. Na adrese Velká Dláška 44 má vzniknout nový klub aktivních seniorů. Co tady po rekonstrukci bude, o tom píše přerovský rej.cz. A ještě se podíváme do hranic. Tady se v zámecké věži našel další tubus s dobovými dokumenty. Co všechno obsahuje? Tak to zjistíme na webu město.hranice.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
9: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
8: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
9: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
8: Buďme u toho všetci spolu.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
0: Posloucháš?
12: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vaše rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Supermode je švédské DJské duo, co dává house hudbě takový šmrnc, že pak skoro chutná jako nejlepší street food na nočním trhu. Jejich beaty jsou hladké a zároveň plné energie. Přesně tak, aby tě roztančili i po náročném dni. Když posloucháš Supermode, máš pocit, že jsi na tanečním parketu přímo pod světly velkoměsta. Zůstaň naladěný

0: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
1: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Romy. Britská zpěvačka a skladatelka, která svou jemnou, ale zároveň silnou hudbou dokáže zaujmout jak srdce, tak taneční parket. Romy míchá indie s elektronikou a výsledkem je vždy originální a chytlavá jízda. Připrav se na pořádnou porci emocí. Zůstaň naladěný.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie. A taky informace ze světa celebrit, tak pojďme na ně. Zpěvačka, herečka a hudebnice Lady Gaga porodila své první dítě. Potomka čekala se svým partnerem Michaelem Polanským. Šťastná novinka v podobě potomka mnoho lidí udivila. Gaga si totiž své těhotenství nechávala pro sebe a oficiálně se o něm nevyjadřovala. O svých mateřských touhách se zpěvačka, která obdržela několik cen Grammy, zmínila jen zběžně v některých dřívějších rozhovorech. Tak to je úžasná novinka a my na Metropoli moc gratulujeme. Pojďme dále. Ještě nedávno působili jako dokonale sehraný pár, který neřeší žádné trable. Nela Slováková a Radek Roušal tvoří dvojici už více než rok a prostřednictvím sociálních sítí nechávají fanoušky nahlížet do svého soukromí. Jenže v posledních měsících se jejich vztah ocitl pod pořádným náporem. Nela nyní v podcastu MMA Letem světem přiznala, že mezi nimi není všechno zalité sluncem. Dle Slovákové jsou oba vyčerpaní, no a jen vedle sebe přežívají. Roušal o víkendu prohrál hlavní zápas v oktagonu, tak jestli to s tím tak trošku nesouvisí, uvidíme. Budeme to sledovat. No a ještě jedna veselka. Dara Rollins se poprvé objevila ve společnosti jako manželka Pavla Nedvěda. Slavná zpěvačka vstoupila do manželského svazku s fotbalovou ikonou začátkem září a v rozhovoru pro Extra.cz se rozpovídala o snové svatbě v severní Itálii, na kterou bude vzpomínat do konce života. Divoká party se prý natáhla na několik nocí, tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.

0: 30 rokov na scéne
1: No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Rádio Metropole.
8: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM. Rádio Metropole.
7: Metropole.
9: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože...

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž, i kdyby venku lilo

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje metropole a jestli máš rád pořádnou dávku energie z finské scény, Bumfunk MCs jsou jasná volba. Jejich mix hip-hopu a elektroniky je jako kdyby se digitální svět potkal s opravdovým klubovým zázrakem. Jsou to takový hudební šamani, co dokážou rozjet párty i na poklidné vesnici. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pokračujeme v objevování skvělých příběhů.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth-pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba.

tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jsme rádio, které pomáhá, a tuto sobotu se nedaleko Olomouce potkáme na akci, která má za úkol pomoci, a tu pomoc má přímo i v názvu. Je to poslání Laskavého festivalu. Co nás čeká a hlavně komu společně pomůžeme na Laskavém festivalu? Na telefonu je tajemnice nadace Heleny Morávkové Marcela Janková. Marcelo, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Laskavý festival, už ten název zní velmi krásně.
2: Takže Laskavý festival je celodenní dobročinný open air festival, který pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy, jak už jste řekl, tuto sobotu 19. září. Motem festivalu je, když radost pomáhá a zážitky spojují. Je to akce, kde se potkají lidé různých generací, kam mohou zamířit i rodiny s dětmi a lidé se zdravotním znevýhodněním. Teď se potkáme v krásném prostředí Fortu 20 v Křelově a celý výtěžek letošního festivalu věnujeme spolku Dobropas, který pomáhá dětem s poruchou autistického spektra tady u nás v Olomouckém kraji.
1: Co letošní program sobotního Laskavého festivalu?
2: Z hudebních vystoupení můžu jmenovat Boxla nebo romskou kapelu Terlečáve. Večer pak zahraje slovenský hudebník Malok. Děti určitě potěší pohádka divadla Tramtárie nebo muzikohrádky, koloběžková trasa a tvořivé dílničky, zvířecí zóna, hrací aktivity s místními rodinnými centry, také historická zóna s lukostřelbou a ukázkami tradičních řemesel.
1: A prosím o rychlé info, co vstupenky, jak je to s cenami?
2: Takže festival se koná za každého počasí, začíná v 10 hodin dopoledne a pokračuje až do 8 večer. A vstupenky jsou v předprodeji v síti SMS Ticket za 250 korun a bude možné si je koupit i na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Vaše vstupné pomůže dětem na autistickém spektru prostřednictvím spolku Dobropas.
1: Laskavý festival tuto sobotu na Fortu 20, to je ten mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou, kousek za Olomoucí, odbočíte doleva a jste tam. Přijďte se pobavit a zároveň společně pomůžeme tam, kde je to potřeba. Těší se na nás i Marcela Janková z nadace Heleny Morávkové. Dnes s námi ve vysílání. Děkujeme za pozvání a ať se akce vydaří.
2: Děkujeme moc krát. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Loděnka roste podle plánu. Stavba vzdělávacího centra Loděnka v Olomoucké zoo úspěšně pokračuje. Lákadlem nového objektu ve tvaru hlavonožce bude obří akvárium pro žraloky, největší v České republice. Dvoupodlažní centrum nabídne kromě žraločího akvária také přednáškový sál pro 100 lidí a dvě učebny. Základy stavby už jsou hotové z 80%. Dokončení Loděnky se plánuje na rok 2028. Nižší tresty padly za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Olomoucký krajský soud snížil dvěma mužům v případu trest za krádež kabelů na železničním koridoru na Přerovsku na podmínku. Do vězení také jde jen jeden ze tří obžalovaných, a to na 3,5 roku. Připomeneme, že loňská listopadová krádež kabelů u Jezernice u Lipníka omezila provoz na páteřní trati na 20 hodin. Všichni tři muži odsouzení za krádež a ohrožení obecně prospěšného zařízení musí uhradit škodu přes 1,25 milionu korun. Aby byly sociální sítě pro děti, tak to Evropská unie nechce. Jak píše ČT, EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a účet do 15 let jen se souhlasem rodičů, informuje Evropská komise. Je to kvůli škodlivosti sociálních sítí.
1: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučí hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi. Poslední zápas za reprezentaci má v plánu 6. října. Dlouholetý kapitán se s argentinským nároďákem rozloučí v přáteláku s Beninem v Buenos Aires.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
3: Co hlásí meteorologové pro náš region na čtvrtek? Provázet nás má oblačno až polojasno, místy dešťové přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia ve stínu, no a podobně nám budou teploměry ukazovat až do konce tohoto týdne.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Poleč.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.
3: Olé. Tady je tvoje Metropole. Tom Grennan je britský zpěvák s hlasem plným emocí a síly, který tě chytne za srdce. Jeho styl je mixem popu a rocku, co ti přinese pořádnou dávku energie a dobré nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole tě čekají další hudební

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a osobitým stylem, takže ji prostě musíš milovat. Tak si připrav sluchátka, protože tahle holka to má v sobě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň na ladě.

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Kylie Oldest je australská zpěvačka. Jejíž hlas a styl přinášejí do hudby duši a šmrnc. Její hudba je jako skvělý koktejl. Plná energie, emocí a chytlavých melodií. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají další hvězdné

Tady je tvoje metropole. Kate Ryan je belgická zpěvačka, která do popu vnáší pořádnou dávku energie a chytlavých rytmů. Její hlas tě chytí za srdce a zvedne náladu i v těch nejšedivějších dnech. Její styl je jako slunce po dlouhém